0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.
2: Za britským duem Hybrid Mind se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.

I'm used to it by now. Just breathe. Just breathe.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Festival Mighty Sounds, zaměřený na punk, ska a tvrdší rock, slaví 20-leté jubileum. Na Black Coffee Stage se vrátí Vosto 5 a Buchty a loutky, které obohatí matadoři jako stand-up baviči z underground comedy a improvizátor Láďa Kárda. Připravte se na nezapomenutelný kulturní zážitek plný skvělé hudby a divadelních kousků. Paul McCartney, známý jako jedna z nejvlivnějších postav populární hudby, vydal album The Boys of Dungeon Lane v roce 2024. Album vytvořil ve spolupráci s Ringem Starrem a tematicky se zaměřuje na dětství a dospívání v Liverpoolu. Kritici album chválí za jeho snahu zachovat významnou hudební stopu pro budoucí generace. Herečka Nicole Kouklová, bývalá manželka Karla Hermánka mladšího, představuje novou hru Prádelna v Brooklynu. Tuto premiéru, která se koná v pátek, režíruje a herecky podpořil Roman Zak. Kouklová tak zahajuje vlastní společnost Divadlo Uvidíme, čímž otevírá novou kapitolu své kariéry. Od kultury zpět k hudbě na rádiu.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Everyone for 10 Minutes od Bleachers, projektu Jacka Antonoffa, přináší směs popových dramatičností a melodických chytlavostí, typických pro jeho tvorbu. Antonoff, známý spoluprací s hvězdami jako Taylor Swift a Lana Del Rey, vydává další album pod labelem RCA Records. Navzdory osvědčené hudební receptuře se jeho pohled na moderní svět v roce 2024 může zdát více omezený. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Naše Big Beatové srdce na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím vás ze světa zdraví a fitness. 26letý muž, který podle svých slov zhubnul 38 kilo za pouhých 6 měsíců, přisuzuje svou šokující fyzickou proměnu také cvičení zvanému

0: Mewing. Tento přístup mu pomohl stát se téměř k nepoznání. Posluchači Rádia B, zůstaňte aktivní a doslyšenou. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
1: Posloucháš Rovný beat na B.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

sense alive.

Je 9 hodin na rádiu B. Rádio B.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Jake Schreier, režisér úspěšné série Beef, se vrací k druhé sezóně, která sklidila téměř univerzálně pozitivní recenze. Práce na seriálu, která byla zakončena režií Marvel filmu Thunderbolts, otevřela Schreierovi dveře ke spolupráci na X-Men, čímž projekt posunul do každodenního pracovního režimu. Během rozhovoru z hotelu v Chicagu Schreier nadšeně sdílel své zážitky, přestože tajemství dokumentu, na kterém pracuje, zůstávají zatím neodhalena. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rokuj s náma.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Festival Mighty Sounds, zaměřený na punk, ska a tvrdší rock, slaví 20-leté jubileum. Na Black Coffee Stage se vrátí Vosto 5 a Buchty a loutky, které obohatí matadoři jako stand-up baviči z underground comedy a improvizátor Láďa Kárda. Připravte se na nezapomenutelný kulturní zážitek plný skvělé hudby a divadelních kousků. Paul McCartney, známý jako jedna z nejvlivnějších postav populární hudby, vydal album The Boys of Dungeon Lane v roce 2024. Album vytvořil ve spolupráci s Ringem Starrem a tematicky se zaměřuje na dětství a dospívání v Liverpoolu. Kritici album chválí za jeho snahu zachovat významnou hudební stopu pro budoucí generace. Herečka Nicole Kouklová, bývalá manželka Karla Hermánka mladšího, představuje novou hru Prádelna v Brooklynu. Tuto premiéru, která se koná v pátek, režíruje a herecky podpořil Roman Zak. Kouklová tak zahajuje vlastní společnost Divadlo Uvidíme, čímž otevírá novou kapitolu své kariéry. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.
5: Of course I've been drinking to think I own the place. You know how uncertain I get by getting replaced. I grew tired of switching from tears to crazy.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím vás ze světa zdraví a fitness. 26-letý muž, který podle svých slov zhubnul 38 kilo za pouhých 6 měsíců, přisuzuje svou šokující fyzickou proměnu také cvičení zvanému Mewing. Tento přístup mu pomohl stát se téměř k nepoznání. Posluchači Rádia B, zůstaňte aktivní a doslyšenou. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Everyone for 10 Minutes od Bleachers, projektu Jacka Antonoffa, přináší směs popových dramatičností a melodických chytlavostí, typických pro jeho tvorbu. Antonoff, známý spoluprací s hvězdami jako Taylor Swift a Lana Del Rey, vydává další album pod labelem RCA Records. Navzdory osvědčené hudební receptuře se jeho pohled na moderní svět v roce 2024 může zdát více omezený. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Rovné, vítej v rytmu tvého srdce.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Užij si jamajské slunce na Béčku.

0: zahradníku.
1: A nejvíc ze všeho mi vadí plísně a padlí. Tisíce druhů, je to strašný. Je to smutný, postřik bude nutný.
2: Hity, které znáte právě teď na Béčku.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Festival Mighty Sounds, zaměřený na punk, ska a tvrdší rock, slaví 20-leté jubileum. Na Black Coffee Stage se vrátí Vosto 5 a Buchty a loutky, které obohatí matadoři jako stand-up baviči z underground comedy a improvizátor Láďa Kárda. Připravte se na nezapomenutelný kulturní zážitek plný skvělé hudby a divadelních kousků. Paul McCartney, známý jako jedna z nejvlivnějších postav populární hudby, vydal album The Boys of Dungeon Lane v roce 2024. Album vytvořil ve spolupráci s Ringem Starrem a tematicky se zaměřuje na dětství a dospívání v Liverpoolu. Kritici album chválí za jeho snahu zachovat významnou hudební stopu pro budoucí generace. Herečka Nicole Kouklová, bývalá manželka Karla Hermánka mladšího, představuje novou hru Prádelna v Brooklynu. Tuto premiéru, která se koná v pátek, režíruje a herecky podpořil Roman Zak. Kouklová tak zahajuje vlastní společnost Divadlo Uvidíme, čímž otevírá novou kapitolu své kariéry. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Radio Bell.
1: For your pleasure, I created a dream.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio B. Thank you.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím vás ze světa zdraví a fitness. 26-letý muž, který podle svých slov zhubnul 38 kilo za pouhých 6 měsíců, přisuzuje svou šokující fyzickou proměnu také cvičení zvanému Mewing. Tento přístup mu pomohl stát se téměř k nepoznání. Posluchači Rádia B, zůstaňte aktivní a doslyšenou. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím vás ze světa zdraví a fitness. 26-letý muž, který podle svých slov zhubnul 38 kilo za pouhých 6 měsíců, přisuzuje svou šokující fyzickou proměnu také cvičení zvanému Mewing. Tento přístup mu pomohl stát se téměř k nepoznání. Posluchači Rádia B, zůstaňte aktivní a doslyšenou. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžeme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Festival Mighty Sounds, zaměřený na punk, ska a tvrdší rock, slaví 20-leté jubileum. Na Black Coffee Stage se vrátí Vosto 5 a buchty a loutky, které obohatí matadoři jako stand-up baviči z underground comedy a improvizátor Láďa Kárda. Připravte se na nezapomenutelný kulturní zážitek plný skvělé hudby a divadelních kousků. Paul McCartney, známý jako jedna z nejvlivnějších postav populární hudby, vydal album The Boys of Dungeon Lane v roce 2024. Album vytvořil ve spolupráci s Ringem Starrem a tematicky se zaměřuje na dětství a dospívání v Liverpoolu. Kritici album chválí za jeho snahu zachovat významnou hudební stopu pro budoucí generace. Herečka Nicole Kouklová, bývalá manželka Karla Hermánka mladšího, představuje novou hru Prádelna v Brooklynu. Tuto premiéru, která se koná v pátek, režíruje a herecky podpořil Roman Zak. Kouklová tak zahajuje vlastní společnost Divadlo Uvidíme, čímž otevírá novou kapitolu své kariéry. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: day I burn.
1: Neboj se uvolnit na rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Everyone for 10 Minutes od Bleachers, projektu Jacka Antonoffa, přináší směs popových dramatičností a melodických chytlavostí, typických pro jeho tvorbu. Antonoff, známý spoluprací s hvězdami jako Taylor Swift a Lana Del Rey, vydává další album pod labelem RCA Records. Navzdory osvědčené hudební receptuře se jeho pohled na moderní svět v roce 2024 může zdát více omezený. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Naše Big Beatové srdce na rádiu.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Festival Mighty Sounds, zaměřený na punk, ska a tvrdší rock, slaví 20-leté jubileum. Na Black Coffee Stage se vrátí Vosto 5 a Buchty a loutky, které obohatí matadoři jako stand-up baviči z underground comedy a improvizátor Láďa Kárda. Připravte se na nezapomenutelný kulturní zážitek plný skvělé hudby a divadelních kousků. Paul McCartney, známý jako jedna z nejvlivnějších postav populární hudby, vydal album The Boys of Dungeon Lane v roce 2024. Album vytvořil ve spolupráci s Ringem Starrem a tematicky se zaměřuje na dětství a dospívání v Liverpoolu. Kritici album chválí za jeho snahu zachovat významnou hudební stopu pro budoucí generace. Herečka Nicole Kouklová, bývalá manželka Karla Hermánka mladšího, představuje novou hru Prádelna v Brooklynu. Tuto premiéru, která se koná v pátek, režíruje a herecky podpořil Roman Zak. Kouklová tak zahajuje vlastní společnost Divadlo Uvidíme, čímž otevírá novou kapitolu své kariéry. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

hřeben nepotřebuju, možná krabici na přespání a malou vlaječku. Odpál mě na měsíc, Šaškovi za barákem, hodně do oka, mrk, mrk, mrk. Odpál mě na měsíc, tady je raketa.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Jake Schreier, režisér úspěšné série Beef, se vrací k druhé sezóně, která sklidila téměř univerzálně pozitivní recenze. Práce na seriálu, která byla zakončena režií Marvel filmu Thunderbolts, otevřela Schreierovi dveře ke spolupráci na X-Men, čímž projekt posunul do každodenního pracovního režimu. Během rozhovoru z hotelu v Chicagu Schreier nadšeně sdílel své zážitky, přestože tajemství dokumentu, na kterém pracuje, zůstávají zatím neodhalena. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Posloucháš Zlomený beaty na Bčku.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím vás ze světa zdraví a fitness. 26-letý muž, který podle svých slov zhubnul 38 kilo za pouhých 6 měsíců, přisuzuje svou šokující fyzickou proměnu také cvičení zvanému Mewing. Tento přístup mu pomohl stát se téměř k nepoznání. Posluchači Rádia B, zůstaňte aktivní a doslyšenou. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: naše Big Beatové srdce na Rádiu B.
1: Táhnou z tebe nejmín 4 hodiny v hospodě a v non-stopáči 30 000 cigaret. Zvrát

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Nestárnoucí klasika.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Radio B.
1: Oh. Okay. Oh. Sure.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Festival Mighty Sounds, zaměřený na punk, ska a tvrdší rock, slaví 20-leté jubileum. Na Black Coffee Stage se vrátí Vosto 5 a Buchty a loutky, které obohatí matadoři jako stand-up baviči z underground comedy a improvizátor Láďa Kárda. Připravte se na nezapomenutelný kulturní zážitek plný skvělé hudby a divadelních kousků. Paul McCartney, známý jako jedna z nejvlivnějších postav populární hudby, vydal album The Boys of Dungeon Lane v roce 2024. Album vytvořil ve spolupráci s Ringem Starrem a tematicky se zaměřuje na dětství a dospívání v Liverpoolu. Kritici album chválí za jeho snahu zachovat významnou hudební stopu pro budoucí generace. Herečka Nicole Kouklová, bývalá manželka Karla Hermánka mladšího, představuje novou hru Prádelna v Brooklynu. Tuto premiéru, která se koná v pátek, režíruje a herecky podpořil Roman Zak. Kouklová tak zahajuje vlastní společnost Divadlo Uvidíme, čímž otevírá novou kapitolu své kariéry. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu tě zdraví Antonín Padrta, vítám všechny posluchače Rádia B a chci vás pozvat k poslechu úplně novýho dílu pořadu Houpando Grande. Takže volume doprava a jdeme na to.

Vážení posluchači Rádia B, s vámi Andrew J. Posloucháte 43. díl pořadu D-Box. Dnešní díl jako speciální nahrávám z Cardiffu od mého kamaráda, který slaví narozeniny.

This beautiful thing is by Christopher Ledger and it's called Swap Function. And now please excuse me guys, here I'm gonna switch to Czech. I'm just gonna talk about the parties going on in the Czech Republic this summer and then I'll be back into English. Takže zpátky zdravím všechny posluchače Rádia B, tady je Andrew J, posloucháte 43. díl D-Boxu. Tak jen ve zkratce bychom si řekli, co se bude dít tohle léto v České republice. A ještě před létem, takže první akce je 12. a 14. 6. Magor Spartička slaví 25 let, 12. 6. Magor Spartička slaví 25 let v Albeři. A bude tam i známý italský

je takzvaný Open Air Weekender v Benešově u Semil, který pořádá partička Feel the Rhythm Family v čele se Spinalem. Potom 17.7. Rumpere číslo 2 okolí Berouna pořádá Sunshine People a Honza Berdych, Petr Moskito, tihle chlapi zdravím na dálku. 24.7. Lilu Naughty B-Day Bash. Lilu a Petr K. vystoupí v Praze na rázemě akci. Informace dodám později. Dále 6. až 8.8. Povaleč Kvadrant slaví 30. narozeniny a taky samozřejmě velká akce, festival, hodně party. No a nakonec bych dodal ještě 4.9. Pavel Bydlo Easy v Jablonci Pivovar Vault.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Začíná pořad Exkluziv na Rádiu B.
2: Zdravím vás, posluchači Rádia B. Jmenuji se Oldřich Sik Junior, hraji už od konce 90. let v zemích, jako je Německo, Rakousko, Česko, Thajsko a tak dále. Nějaká ta produkce už je také venku, lze ji najít na internetu pod mým jménem. A dnes jsem si pro vás připravil na pořad Exkluziv spíše jemnější set z tracků, které jsem dostal z londýnského promopoolu Jukebox. No a teď už jen užijte muziky a hlavně buďte zdraví. Rave on!

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum and bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum and bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum a nebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum and bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Italský DJ a producent Angelo Ferreri patří mezi to nejlepší, co můžeš v Jackin House slyšet, a právě v tomto žánru patří každoročně jeho tracky mezi ty nejprodávanější. My si pustíme jeho set v pořadu House Session právě teď na Rádiu B.